a každý úsměvu se vzdal. Vždyť ticho je jen čára půlící, pak přijde výkřik, přišel už výkřik a plamen plál. Oheň, světlo, dým a krátký život s ním hořeli dlouho.

zůstali žít, ale každý snad už aspoň trochu ví proč. Proč každý, kdo ležel, vstal.

ticho a lidé proudí ulicí. Na Václavském náměstí si každý kousek toho ticha vzal. A Národní muzeum s očima vypálenýma municí vidí, jak ticho

ať po té písni nikdo netleská. Ať každý v klidu to své ticho zatráví. To ticho tiše mluvící.

jsme z míst, která jsme zabydli, z hnízd, která jsme opustili, z cest, které končí na břehu. Jsme z lidí i z všech bytostí, jsme z krve, z masa, z kostí, ze vzpomínek, snů a z příběhů.

0: Česká hudební mozaika pro dnešek končí. Doufám, že vám vybrané melodie zpříjemnily večer a přinesly trochu pohody babího léta. Další vydání pro vás chystáme na středu 14. října. Tentokrát se uslyšíme o něco později, od 9 hodin večer hned po bloku maďarských písniček. Do té doby se mějte krásně a teď už vás zvu k poslechu romské muziky. Od mikrofonu se loučí Pavla Valerie Rašner. Naslyšenou.
1: Radio Burgenland, Musikmosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.